koníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: čest, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a čest, aj keď sa to občas

Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

0: Skvelá hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

Až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch, až budu stát.

trochu vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný.

0: Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.
1: Víš, mi sa taky stýská. A najednou zdá se máme prv znovu seznáť.

0: to své víme.
1: České a slovenské hvězdy.
2: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jak do
1: prázdné. Vaše obľúbené pesničky.
3: Zkoušky z lásky sú bez dámo. Zkoušky z lásky o nezdámo.
1: Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rádiem s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: traje. Sí.
1: Československé hity vášho života.
2: Učiteľka tanca ma naučí, ako dám vydržať náručí.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
3: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
1: Každý večer v rádiu Melody.

běžíš při voně. Dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám tu žárlit na ten květ,

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?